Stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mídlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil.